0: Fabulosa, la casa de conversando.
1: Lenny, ponle el bajo que sé que tú la pones.
2: Lanky, lanky, yeah. Lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lan